0: ale se být toho.
1: To hry jindrýka.
2: No, ale, ale, ale, ale, ale.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
0: Ono zakáže na svoj, ono zelý
1: opa. A slíhe, svachli a slíhe.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Kejke, mítke, má, jaká bacha, brunka, zahle.
2: Jo, ne, díky, sich, jo, si, jo.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
1: Ko, výrfi, je jůr, fuše,
0: tak kontent. A výkuk, ho má mérno.
3: Little Krabber se nejle máme ke stům.
4: Witches.

0: Ten pryč mám,
1: ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč mám. Ten pryč mám, ten pryč m

0: ale se ví toho, to hry Jindrýka.
1: Ale na nebytí ke zvěde.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
0: Ono za kážero, co ono zelí osma.
1: Na slíhe, svachli, a slíhe.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
0: Kejke, mítke, má jaka macha, drunka, zem.
1: Ale díkej.
0: Sich, jos, jos.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
1: Kom, hier vind je joer, fushe.
0: Ja, a wie kuk. Om hou hem maar nog.
2: Vettel, Kraber, Senile, Máneke, Stone.
3: Witches.